0: Kupka namítá, že případná regulace by ceny na pumpách paradoxně jen zvedla a jako řešení navrhuje snížení spotřební daně. Litr benzínu Natural 95 aktuálně vyjde v průměru na téměř 44 korun a nafta stojí přes 47 korun za litr. Sucho spustilo na Slovensku boj o krmivo. Farmáři ho zhánějí po celé Evropě a rozhodují se, která zvířata pošlou na jatka. Nemají už zásoby na zimu a pokud krmivo neseženou, nebude čím krmit. Situace se zhoršuje ze dne na den.
1: Chovatelia hospodářských zvířat taktizují, či ich posílat na bytunky a které druhy zachovat podrá dostupnosti krmív. Tohto ročná úroda totiž vystačí len do zimy. Farmári dnes nevedia, odkiaľ a za aké zvýšené ceny nakúpia chýbajúce množstvo. Kvôli suchu je krmná kukurica prakticky v celej Európe zničená, čo je veľký problém. Slovenskí poľnohospodári sa už obrátili so žiadosťou o pomoc na Európsku úniu. Situácia si vyžaduje okamžité riešenie. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Bude slunečný den, má být jasno nebo polojasno, naměříme k tomu 29 až 32 stupňů, na severu a západě spíše kolem 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity,

0: News. 3 hodiny. Zprávy.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Řidiče čekají dlouhé kolony. Sjezd z D7 na letiště od Slaného se totiž na 17 dní zavře. Objížďka na řidiče čeká od středy 9. do pátku 25. září. Kvůli druhé etapě přestavby uzlu Aviatická se uzavře sjezd z jízdního pásu ve směru na Prahu. Opačným směrem zůstane cesta otevřená. Cestujícím policie doporučuje vyrazit s dostatečnou časovou rezervou, případně využít městskou hromadnou dopravu. Rozsáhlá přestavba uzlu Aviatická začala letos v dubnu a potrvá do září příštího roku. Robert Plaga se bije za Cermat. Minister školství brání státní organizaci před návrhy na její zrušení, se kterými přišel premiér Andrej Babiš. Podle Plagy by stejně vznikla komerční společnost, která by byla pro rodiče možná ještě dražší. Připomíná taky, že během covidové epidemie stát ředitelům škol umožnil nepoužívat testy Cermat, přesto je 90% ředitelů využilo. Babišovi se nelíbí třeba to, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy Cermatu. Cermat chystá testy pro jednotné přijímačky na střední školy i maturitní zkoušky. Petr Bruckner skončí v divadle Járy Cimrmana. Letošní 60. sezóna bude pro 83-letého herce poslední. Bruckner začínal v populárním pražském souboru v roce 1967 jako oponář. Později se vypracoval až k hlavním rolím. Svůj konec v rozhovoru s ČTK vysvětloval zdravotními a s tím souvisejícími psychickými problémy. V nadsázce dodal, že netouží umřít na jevišti. Odmítá i nabídky na natáčení.
2: Jedno takový pořekadlo je v nejlepším přestat. Můj vnuk mě řekl, hele dědo, měli bychom pro tebe roličku. A já jsem řekl, Peťo, já už nechci, můj vysněnou roli tam nemáte. A on říkal, co je, to je vysněná role. A já jsem říkal, je to 20 natáčecích dnů starý muž v umělém spánku.
1: Bruckner v divadle Járy Cimrmana odehrál přibližně 7000 představení. Diváci ho znají třeba jako policejního praktikanta Hlaváčka ze hry Vražda v saloním kupé. V ryze mužském souboru také často stvárňuje ženské postavy. Ostravská zoo pomáhá zachovat 14 druhů živočichů a rostlin. Chránit ohrožené druhy a zachovat biologickou rozmanitost je totiž v dnešní době hlavním posláním zoologických zahrad. Důležitá je i osvěta veřejnosti, protože zoo po celém světě navštíví ročně přes 700 milionů lidí.
3: Konkrétně v Ostravě mohou návštěvníci zoologické zahrady vidět například siku vietnamského, jelena milu, hrdličku sokorskou a 4 druhy ryb a také 7 druhů rostlin, které jsou na červeném seznamu. Je mezi nimi například 6-metrový strom Franklinie americká. Jehož název odkazuje na amerického státníka a vědce Benjamina Franklina. V přírodě se tento strom nevyskytuje už déle než 200 let. Většinu rostlin, na které už volně nenarazíme, mohou lidé v Ostravské zoo vidět při komentovaných prohlídkách botanického zázemí. Ty se konají o sobotách a nedělích. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Finové oficiálně dokončili 200 kilometrů dlouhý plot na hranici s Ruskem. Bariéra má zemi i celou Evropskou unii chránit před ruskými hybridními hrozbami a uměle vyvolanou migrační krizí. Finská ministryně vnitra na tiskové konferenci v pohraničí řekla, že projekt stál v přepočtu přes 24 miliard korun a v budoucnu možná bude nutné plot ještě prodloužit. Stavba začala na jaře roku 2023 poté, co Moskva začala k finským hranicím cíleně svážet žadatele o azyl z Blízkého východu a Afriky. Finsko sdílí s Ruskem pozemní hranici o délce přes 1300 kilometrů a pro ochranu svých východních hranic teď požaduje i finanční příspěvky z unijních fondů. Bude jasno nebo polojasno, naměříme 29 až 32 stupňů na severu a západě spíše kolem 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Na Šumavě unikají do půdy nebezpečné toxické látky z armádních zásob. Podle poslance motoristů Filipa Turka jde nakonec o bojový plyn Fosgen. Turek původně mluvil o Iperitu, své vyjádření ale později opravil, a to na prudce jedovatý Fosgen. Ministr životního prostředí Igor Červený řekl, že v posledních 3 letech uniklo do prostředí nemalé množství chemikálií a z nečinnosti obvinil předchozí vedení rezortu, včetně exministra Petra Hladíka. Ten ale oponuje, že armádní areál prošel sanací už v roce 2023 a o nových únicích zprávy nemá. Místo nálezu je v současnosti zabezpečené a ministerstvo obrany představí podrobný časový plán likvidace škod dnes dopoledne. Minimální mzda se zvýší o 2,5 tisíce korun. Vláda totiž schválila koeficienty pro její výpočet na příští 2 roky. Minimální mzda bude tedy od ledna příštího roku 24 900 korun hrubého měsíčně. Přímo se změna dotkne asi 180 tisíc lidí, návaznost ale bude mít i na platy ve veřejné sféře. V českém zdravotnictví se dají hledat úspory, připouští to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Šéf rezortu ví o tom, že některé prvky systému jsou neefektivní. Vojtěch připouští v příštích letech změny, které ale podle něho nesmí mít dopad na kvalitu péče.
2: Hledejme právě ty neefektivity, které nebudou mít dopad na péči o pacienty, ale já si nemyslím, že to je přímo o kapitole ministerstva zdravotnictví, která je poměrně malá, ale spíše o systému veřejného zdravotního pojištění.
1: Minister Vojtěch tak reagoval na kritiku koaličních motoristů, kteří považují plánovaný schodek rozpočtu na příští rok za moc vysoký. Deficit 389 miliard by podle nich mohly snížit i úspory ve zdravotnické kapitole. Ceny paliv letí nahoru, vláda ale zatím nebude omezovat marže čerpacích stanic. Podle premiéra Andreje Babiše kontroly ministerstva financí ukázaly, že přirážky prodejců jsou nízké a nepřesahují 3 koruny na litr. Skutečný problém vidí předseda vlády v celosvětovém nedostatku kapacit a vysokých maržích rafinérií, které zasáhl konflikt na Blízkém východě. Předseda opoziční ODS Martin Kupka namítá, že případná regulace by ceny na pumpách paradoxně jen zvedla a jako řešení navrhuje snížení spotřební daně. Litr benzínu Natural 95 aktuálně vyjde v průměru na téměř 44 korun a nafta stojí přes 47 korun za litr. Sucho spustilo na Slovensku boj o krmivo. Farmáři ho zhánějí po celé Evropě a rozhodují se, která zvířata pošlou na jatka. Nemají už zásoby na zimu a pokud krmivo neseženou, nebude čím krmit. Situace se zhoršuje ze dne na den.
3: Chovatelia hospodárskych zvířat taktizují, či ich posílat na bytunky a které druhy zachovat podrá dostupnosti krmív. Tohto ročná úroda totiž vystačí len do zimy. Farmári dnes nevedia, odkiaľ a za aké zvýšené ceny nakúpia chýbajúce množstvo. Kvôli suchu je krmná kukurica prakticky v celej Európe zničená, čo je veľký problém. Slovenskí poľnohospodári sa už obrátili so žiadosťou o pomoc na Európsku úniu. Situácia si vyžaduje okamžité riešenie. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Bude slunečný den, má být jasno nebo polojasno, naměříme k tomu 29 až 32 stupňů, na severu a západě spíše kolem 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Řidiče čekají dlouhé kolony. Sjezd z D7 na letiště od Slaného se totiž na 17 dní zavře. Objížďka na řidiče čeká od středy 9. do pátku 25. září. Kvůli druhé etapě přestavby uzlu Aviatická se uzavře sjezd z jízdního pásu ve směru na Prahu. Opačným směrem zůstane cesta otevřená. Cestujícím policie doporučuje vyrazit s dostatečnou časovou rezervou, případně využít městskou hromadnou dopravu. Rozsáhlá přestavba uzlu Aviatická začala letos v dubnu a potrvá do září příštího roku. Robert Plaga se bije za Cermat. Minister školství brání státní organizaci před návrhy na její zrušení, se kterými přišel premiér Andrej Babiš. Podle Plagy by stejně vznikla komerční společnost, která by byla pro rodiče možná ještě dražší. Připomíná taky, že během covidové epidemie stát ředitelům škol umožnil nepoužívat testy Cermat, přesto je 90% ředitelů využilo. Babišovi se nelíbí třeba to, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy Cermatu. Cermat chystá testy pro jednotné přijímačky na střední školy i maturitní zkoušky. Petr Bruckner skončí v divadle Járy Cimrmana. Letošní 60. sezóna bude pro 83-letého herce poslední. Bruckner začínal v populárním pražském souboru v roce 1967 jako oponář. Později se vypracoval až k hlavním rolím. Svůj konec v rozhovoru s ČTK vysvětloval zdravotními a s tím souvisejícími psychickými problémy. V nadsázce dodal, že netouží umřít na jevišti. Odmítá i nabídky na natáčení.
1: Jedno takový pořekadlo je v nejlepším přestat. Můj vnuk mě řekl, hele dědo, měli bychom pro tebe roličku. A já jsem řekl, Peťo, já už nechci. Můj vysněnou roli tam nemáte. A on říkal, co je, to je vysněná role. A já jsem říkal, je to 20 natáčecích dnů starý muž v umělém spánku.
0: Bruckner v divadle Járy Cimrmana odehrál přibližně 7000 představení. Diváci ho znají třeba jako policejního praktikanta Hlaváčka ze hry Vražda v saloním kupé. V ryze mužském souboru také často stvárňuje ženské postavy. Ostravská zoo pomáhá zachovat 14 druhů živočichů a rostlin. Chránit ohrožené druhy a zachovat biologickou rozmanitost je totiž v dnešní době hlavním posláním zoologických zahrad. Důležitá je i osvěta veřejnosti, protože zoo po celém světě navštíví ročně přes 700 milionů lidí.
2: Konkrétně v Ostravě mohou návštěvníci zoologické zahrady vidět například siku vietnamského, jelena milu, hrdličku sokorskou a 4 druhy ryb a také 7 druhů rostlin, které jsou na červeném seznamu. Je mezi nimi například 6-metrový strom Franklinie americká. Jehož název odkazuje na amerického státníka a vědce Benjamina Franklina. V přírodě se tento strom nevyskytuje už déle než 200 let. Většinu rostlin, na které už volně nenarazíme, mohou lidé v Ostravské zoo vidět při komentovaných prohlídkách botanického zázemí. Ty se konají o sobotách a nedělích. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
0: Finové oficiálně dokončili 200 kilometrů dlouhý plot na hranici s Ruskem. Bariéra má zemi i celou Evropskou unii chránit před ruskými hybridními hrozbami a uměle vyvolanou migrační krizí. Finská ministryně vnitra na tiskové konferenci v pohraničí řekla, že projekt stál v přepočtu přes 24 miliard korun a v budoucnu možná bude nutné plot ještě prodloužit. Stavba začala na jaře roku 2023 poté, co Moskva začala k finským hranicím cíleně svážet žadatele o azyl z Blízkého východu a Afriky. Finsko sdílí s Ruskem pozemní hranici o délce přes 1300 kilometrů a pro ochranu svých východních hranic teď požaduje i finanční příspěvky z unijních fondů. Bude jasno nebo polojasno, naměříme 29 až 32 stupňů, na severu a západě spíše kolem 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Na Šumavě unikají do půdy nebezpečné toxické látky z armádních zásob. Podle poslance motoristů Filipa Turka jde nakonec o bojový plyn Fosgen. Turek původně mluvil o Iperitu, své vyjádření ale později opravil, a to na prudce jedovatý Fosgen. Ministr životního prostředí Igor Červený řekl, že v posledních 3 letech uniklo do prostředí nemalé množství chemikálií, a z nečinnosti obvinil předchozí vedení rezortu, včetně exministra Petra Hladíka. Ten ale oponuje, že armádní areál prošel sanací už v roce 2023 a o nových únicích zprávy nemá. Místo nálezu je v současnosti zabezpečené a ministerstvo obrany představí podrobný časový plán likvidace škod dnes dopoledne. Minimální mzda se zvýší o 2,5 tisíce korun. Vláda totiž schválila koeficienty pro její výpočet na příští 2 roky. Minimální mzda bude tedy od ledna příštího roku 24 900 korun hrubého měsíčně. Přímo se změna dotkne asi 180 tisíc lidí, návaznost ale bude mít i na platy ve veřejné sféře. V českém zdravotnictví se dají hledat úspory, připouští to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Šéf rezortu ví o tom, že některé prvky systému jsou neefektivní. Vojtěch připouští v příštích letech změny, které ale podle něho nesmí mít dopad na kvalitu péče.
2: Hledejme právě ty neefektivity, které nebudou mít dopad na péči o pacienty, ale já si nemyslím, že to je přímo o kapitole ministerstva zdravotnictví, která je poměrně malá, ale spíše o systému veřejného zdravotního pojištění.
1: Minister Vojtěch tak reagoval na kritiku koaličních motoristů, kteří považují plánovaný schodek rozpočtu na příští rok za moc vysoký. Deficit 389 miliard by podle nich mohly snížit i úspory ve zdravotnické kapitole. Ceny paliv letí nahoru, vláda ale zatím nebude omezovat marže čerpacích stanic. Podle premiéra Andreje Babiše kontroly ministerstva financí ukázaly, že přirážky prodejců jsou nízké a nepřesahují 3 koruny na litr. Skutečný problém vidí předseda vlády v celosvětovém nedostatku kapacit a vysokých maržích rafinérií, které zasáhl konflikt na Blízkém východě. Předseda opoziční ODS Martin Kupka namítá, že případná regulace by ceny na pumpách paradoxně jen zvedla, a jako řešení navrhuje snížení spotřební daně. Litr benzínu Natural 95 aktuálně vyjde v průměru na téměř 44 korun a nafta stojí přes 47 korun za litr. Sucho spustilo na Slovensku boj o krmivo. Farmáři ho zhánějí po celé Evropě a rozhodují se, která zvířata pošlou na jatka. Nemají už zásoby na zimu a pokud krmivo neseženou, nebude čím krmit. Situace se zhoršuje ze dne na den.
3: Chovatelia hospodářských zvířat taktizují, či ich posílat na bitunky a které druhy zachovat podrá dostupnosti krmív. Tohto ročná úroda totiž vystačí len do zimy. Farmáři dnes nevedia, odkiaľ a za aké zvýšené ceny nakúpia chýbajúce množstvo. Kvôli suchu je krmná kukurica prakticky v celej Európe zničená, čo je veľký problém. Slovenskí poľnohospodári sa už obrátili so žiadosťou o pomoc na Európsku úniu. Situácia si vyžaduje okamžité riešenie. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Bude slunečný den, má být jasno nebo polojasno, naměříme k tomu 29 až 32 stupňů, na severu a západě spíše kolem 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Takové byly zprávy v 6, máme 3 minuty po celé, společně startujeme úterní ranní vysílání tady na rádiu Gold Impulse. Jsem Adam Kořica, přeji pohodové vstávání a teď už Roy Orbison, písnička California Blue.

0: Zlaté hity, sladký život, přeji dobré ráno, úterý 8. září, po půl sedmé, skupina ABBA, také Cloud, ze všeho nejdřív ale Doors, písnička Light My Fire. Teď už předávám slovo do naší redakce, na řadě jsou rychlé zprávy.
1: Radio Gold Impulse. Přehled zpráv.
2: Dobré ráno. V Kladně hoří obchodní dům Lidl, oheň je už pod kontrolou, škoda je předběžně odhadnutá na 120 milionů korun. Na Šumavě unikají toxické látky, dopoledne to budou řešit ministři životního prostředí Červen se šéfem obrany Zunou. Rusko po třídenní přestávce obnovilo podle ukrajinských úřadů útoky na Kyjev. Vyšetřovatelé uvedli, že našli takzvané černé skřínky z nákladního letounu společnosti Amazon, který havaroval v neděli v Miami. A tenistka Linda Nosková dnes zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Potřebuje porazit vítězku posledních dvou ročníků Bělorusku Sabalenkovou. No a dnes bude jasno až polojasno, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Radio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.

Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji vám pohodové vstávání úterý 8. září do 7. ještě určitě Les Humphrey Singers, písnička Kansas City. Napište mi, do jakého rána jste se probudili, odkud nás posloucháte, jak se jmenujete, zprávy ohledně vašeho počasí. Sbírám na WhatsAppu Radio Gold Impuls, a to na čísle 734 787 981.

0: Gold Impulse. 7 hodin. Zprávy.
1: Dobré ráno. V Kladně hoří obchodní dům Lidl, oheň už se podařilo dostat pod kontrolu a pokračuje dohašování. U rozsáhlého požáru zasahují desítky hasičů a větší množství techniky, včetně výškové, nebo takové, co se postará o rozebírání konstrukcí. Evakuovat se muselo 53 lidí z blízké ubytovny, už se ale mohli vrátit zpátky. Na základny se vrací i část hasičských jednotek. Mluvčí středočeských hasičů agentuře ČTK nad ránem řekl, že hala se bude rozebírat. Zprávy o případných zraněných nejsou, škoda je předběžně odhadnutá na 120 milionů korun. Na Šumavě unikají toxické látky. Ministr životního prostředí Igor Červen to dnes bude řešit s ministrem obrany Jaromírem Zúnou. Škodliviny mají unikat z místa, kde dřív působila armáda, pokračuje kolega Michal Ransdorf.
2: Chemikálie mají podle ministra Červeného unikat do spodních vod, do půdy se mají dostávat přes 3 roky. Běžné smrtelníky ale šéf rezortu životního prostředí uklidnil.
3: Místo je momentálně zabezpečené, aby se k němu nemohli dostávat běžní lidé, aby se náhodou nemohli nakazit, případně aby se nepokusili tyto nebezpečné látky sami vyzvednout a odvést.
2: Toxiny unikají z místa, kde dříve působila Československá lidová armáda. Na území Národního parku Šumava se nachází bývalý vojenský újezd Dobrá voda, který vojáci opustili v roce 1991. V katastru ho má obec Prášily, jejichž starosta Josef Rada Rádiu Impuls exkluzivně řekl, že má jít právě o dobrou vodu.
4: Už v minulosti to hasiči s nějakýma specialistama od armády zabezpečovali, aby to nebylo přístupný. Je to následek výcvikového prostoru Dobrá voda.
2: Vláda ale oficiálně zatím nic bližšího neřekla.
1: Michal Ransdorf, díky za reportáž, jdeme na další zprávu. Auta se na opravený Špindlerův most v Roudnici nad Labem vrátí na podzim. Trasa je pro dopravu zavřená od loňského března. Jelníci v současnosti na mostě přes Labe pokládají obrubníky, dláždí chodníky a připravují položení izolace pod římsu. Krajský radní Jiří Fedoriška počítá, že práce budou hotové do konce listopadu.
5: Provoz je zavřený pro automobilovou dopravu. My vlastně v rámci toho dotačního titulu tak jsme měli i podmínku, že ten most musí zůstat průchozí pro pěší a pro cyklisty vedoucí kolo, takže tohle dodržujeme, ten koridor tam je, akorát se přesouvá v rámci té stavby podle toho, jak probíhají ty jednotlivé práce.
1: Náklady na práce oproti odhadům výrazně vzrostly, protože stavaři museli vybudovat novou nosnou konstrukci. Místo předpokládaných 120 milionů korun jsou 285 milionů korun. Tenistka Linda Nosková má před sebou velký den, zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních 2 ročníků Bělorusku Sabalenkovou. V případě výhry by se dostala nejen do 2. grandslamového semifinále v kariéře, ale navíc by se postarala také o to, že by Sabalenková přišla po US Open o pozici světové jedničky. 21letá Nosková se utká s běloruskou hráčkou po třetí, zatím nezískala proti 4násobné grandslamové šampionce ani set. Utkání začne v 17:30 večer. No a dnes bude jasno až polojasno, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojedinile přehánky, nejvyšší teploty vysoké 29 až 32 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
6: 3 minuty po 7. Adam Kořica přeje hezké ráno, úterý 8. září a teď už tady na Goldu muzika let 60. až 80. kterou reprezentuje Bryan Adams s písničkou Summer of 69.

0: září, blíží se nám 7:30, kolega Vítek Zábranský chystá rychlý přehled zpráv, do té doby ještě určitě muzika let 60. až 80. a taky naše ranní téma. Každý z nás má doma, ve vztahu nebo mezi kamarády jednu drobnost, kterou se snaží druhého naučit už roky a pořád nic. Prkínko dolů, nádobí domičky, zavírat čuplíky, nepokládat věci jen na chvilku na kuchyňskou linku a stejně to děláme dál a oni taky. A my se ptáme, jaká je ta jedna věc, kterou se snažíte někoho blízkou naučit už roky a pořád bez úspěchu. Máte doma nějaký systém nebo pravidlo, které funguje jen pro vás a ostatní ho absolutně nechápou? A co vy sami, jaký zlozvyk vám někdo připomíná pořád dokola, ale stejně ho děláte?
1: Dobrý den, moje žena nevrátí nikdy nic na své místo. A když něco dělá, musím to hledat. Já jí to přes 40 let vyčítám a je to marný.
0: Takhle, asi nepředpokládáme, že by se něco mělo změnit, jo, hlavní je, že se máte rádi. Co vy, jaká je ta jedna věc, kterou se snažíte někoho blízkou naučit už roky a pořád bez úspěchu? Co vy sami, jaký zlozvyk vám někdo připomíná pořád dokola, ale stejně ho děláte? 604-111-211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce a teď už, muzika let 60. až 80. Dobrý

0: Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké ráno, úterý 8. září po půl osmé, po rychlém přehledu zpráv Johnny Cash, skupina Queen, zešlo nejdřív ale Beach Boys, písnička Wouldn't It Be Nice, teď už kolega Vítek Zábranský, Vítku, co neseš nového?
1: Rádio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Požár kladenského obchodního domu Lidl se už podařilo dostat pod kontrolu. Bourání zbylé části vyhořelé budovy ve Zlíně by mělo být hotové do konce tohoto týdne. Tisíce lidí po celém Německu včera znovu protestovali proti straně Alternativa pro Německo, která v neděli s velkým náskokem zvítězila v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Lotyšsko zakázalo dovoz knih, novin a dalších tiskovin z Ruska a Běloruska, snaží se tak prý bránit proti dezinformacím a válečné propagandě. A české basketbalistky se rozloučily s mistrovstvím světa v Berlíně drtivou porážkou s favorizovanými Američankami a obsadili 15. místo. A dnes bude jasno až polojasno, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě bude o něco chladněji. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impuls. Zlatý.

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji hezké ráno, úterý 8. září, blíží se nám 8. hodina. V ranním tématu dnes řešíme takové jako běžné malé strasti každodenního života. Každý z nás má doma ve vztahu nebo mezi kamarády jednu drobnost, kterou se snažíte druhého naučit už roky a pořád nic. Prkínko dolů, nádobí domičky, zavírat čuplíky, nepokládat věci je na chvilku na kuchyňskou linku a stejně to děláme dál a oni taky. No a mě zajímá, co je ta zásadní věc, která se děje kolem vás. Vy se to snažíte pořád někomu vysvětlit a on to ne a nepochopit.
1: Ahoj všem, takže 20 let jsou to už blbosti, ale prostě je to tak. Každý den, pokaždé, když koupím třeba smetanu ke šlehání, připravuju si to, že to tam bude v lednici na omáčku. Když přijde na omáčku, tak smetana není, protože manžel si už rozdělal do kávy a půlka už je pryč.
0: Jaká je ta jedna věc, kterou se snažíte někoho blízkou naučit už roky a pořád bez úspěchu? Máte doma nějaký systém nebo pravidlo, které funguje jen pro vás a ostatní ho absolutně nechápou? A co vy sami, jaký zlozvyk vám někdo připomíná pořád dokola, ale stejně ho děláte? 604-111-211, určitě nám můžete zavolat a teď už si do zpráv celou pouštíme další hity let 60. až 80.

0: Desátý český mejdan s impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
2: Dobré ráno. Hasiči v Kladně dostali požár supermarketu pod kontrolu. Obchodní dům Lidl v Americké ulici začal hořet krátce po půlnoci. Teď na místě probíhá dohašování. U rozsáhlého požáru v Kladně zasahovali v noci desítky hasičů a větší množství techniky, včetně výškové a dronů. Evakuovat se muselo přes 50 lidí z blízké ubytovny. Potom, co hasiči dostali oheň pod kontrolu, se mohli vrátit zpátky. Nad ránem také hasiči snížili stupeň poplachu ze třetího na druhý. Nikdo se podle aktuálních informací nezranil. Oheň zasáhl a zničil celý obchodní dům v Americké ulici. Před čtvrtou hodinou na místo dorazilo pásové rypadlo s nástroji pro rozebírání konstrukce a rozhrnování požářiště. Hasiči hledají skrytá ohniska. Škoda je předběžně odhadnutá na 120 milionů korun. Příčina požáru v kladenském supermarketu není jasná. Její vyšetřování podle hasičů zřejmě potrvá delší dobu. Září vinovaří. Tradičního úsloví se letos vinaři na jihu a východě Moravy držet nemusí. Sklizeň je už teď v plném proudu.
3: Ani tak tradiční obor, jako je vinařství, není jenom klasika. Letos bylo slunce, co by záruky vysoké cukernatosti více než hodně. Ale právě obsah cukru už není hlavním hnacím vinařským motorem. A proto se sklízí o co si dříve než jindy. Na jihu kolem Břeclavy třeba Sauvignon, Chardonnay nebo Rulandské šedé. A málo kdy ručně, povětšinou kombajny. Severněji, například kolem Vlčnova, ještě také muškát moravský na svatosvatý burčák. Jan Čada, jihovýchodní Morava.
2: Po nehodě letadla v americké Miami se podařilo najít takzvané černé skříňky. Ty obsahují záznamník letových údajů a záznamník hlasu v kokpitu. Šéfka Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě informovala, že proběhnou také výslechy posádky. Nedělní nehoda si vyžádala 5 obětí na životě. Letadlo přejelo runway o 400 metrů a cestou narazilo do 2 vozidel, včetně dodávky letištní úklidové služby, ve které se nacházelo 7 lidí. Letoun pak prorazil obvodový plot letiště a narazil do osobního auta jedoucího po veřejné komunikaci. Úřady nechtějí komentovat zdravotní stav pilotů. Oběti jsou ale pouze mezi lidmi ve 2 zasažených vozidlech. České basketbalistky končí světový šampionát s hlavou skloněnou. V Berlíně se rozloučili drtivou porážkou s favorizovanými Američankami 64-105 a obsadili 15. místo. Prohra byla pro české basketbalistky na velké světové scéně nejvyšší v historii. No a dnes nás čeká většinou jasno až polojasno, teď na jihu ještě při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, nejvyšší teploty kolem tropické třicítky, na severu a západě naměří 26 až 29 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 8:03, Adam Kuřica přeje hezké ráno, úterý 8. září, doufám, že se máte fajn a teď už naše muzika let 60. až 80. Laura Branigan, písnička Self Control.

0: Úterý 8. září, zdravím vás z našeho rádia, přeji hezké ráno, blíží se půle devátá. V ranním tématu si můžete postěžovat na svou drahou polovičku, na své blízké, na svoje kamarády. Bavíme se totiž o drobnostech, které se snažíme druhého naučit už roky a pořád nic. Co to takové tedy malé zlozvyky, které samozřejmě můžou být příčinou i takových jako domácích žabomyších válek, ať už se jedná o prkínko dolů, nádobí domičky, zavírat šuplíky a tak dále. A mě zajímá, jaká je ta jedna věc, kterou se snažíte někoho blízkého naučit už roky a pořád bez úspěchu? Máte doma nějaký systém nebo pravidlo, které funguje jen pro vás a ostatní ho absolutně nechápou? A co vy sami, jaký zlozvyk vám někdo připomíná pořád dokola, ale stejně ho děláte?
1: Já mám hrozný zvyk a můj manžel je stoupé na prášky. Já koupím kafe ve skleničce a když otevřu to horní víčko, tak na tom je takovej ten alobal a já to prostě nikdy nesundám, udělám do toho díru třeba nožem a sypu si to kafe a můj muž, ten je úplně vyřízený.
2: Já svému partnerovi pořád říkám, aby nezabíjel mu chlepačkou na zdi, že je to nechutný, jak do toho má pořád přemalovávat. Samozřejmě se to tak neděje, takže vždycky fleky přemaluju. A jenom si říkám, ještě, že muchy nelítají i v zimě.
0: Snad pan manžel není jako v pohádce sedm jednou ranou. Jo, to jsou potom pořádné fleky. Co vy sami, jaký zlozvyk vám někdo připomíná pořád dokola, ale stejně ho děláte? Jaká je ta jedna věc, kterou se snažíte někoho blízkou naučit už roky a pořád bez úspěchu? 604-111-211, to je číslo k nám. Na půl devátou kolega Vítek Zábranský chystá zprávy a my si teď pojďme pustit další muziku let 60. až 80. Dobré ráno.

0: Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, úterý 8. září, přeji pohodové ráno, po půl deváté písnička, substitut, teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Rádio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Pěkné ráno. Na Šumavě unikají toxické látky, dopoledne to budou řešit ministři životního prostředí Igor Červen se šéfem obrany Jaromírem Zůnou. Odvolací soud začne dnes řešit kauzu manažerů Mostecké uhelné společnosti. Víc než 110 Čechů se letos nakazilo některou z nemocí, které přenášejí exotické druhy komárů. Oproti loňsku je to mírně víc. Ve Finsku začal proces s bývalým učitelem, který podle vyšetřovatelů přes internet zneužil přibližně 900 chlapců. Tenistka Linda Nosková dnes zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open proti vítězce posledních dvou ročníků Bělorusce Sabalenkové. No a dnes bude převážně jasno až polojasno, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty se dostanou až kolem tropické třicítky, na severu a západě bude o pár stupňů chladněji. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Zdravím vás z našeho rádia a přeji ještě stále hezké ráno, úterý 8. září pomalu, ale jistě se nám blíží 9. hodina, tedy úterní dopoledne. Do zpráv celou další muzika let 60. až 80. a také ranní téma. My dnes zjišťujeme, jaká je jedna věc, kterou se snažíte někoho blízkou naučit už roky a pořád bez úspěchu. Může to být třeba prkínko dolů, nádobí domičky, zavírat šuplíky, nepokládat věci i na chvilku na kuchyňskou linku a tak dále. Máte doma nějaký systém nebo pravidlo, které funguje jen pro vás a ostatní ho absolutně nechápou? A co vy sami? Jaký zlozvyk vám někdo připomíná pořád dokola, ale stejně něho děláte?
1: Moje žena, když vynáší koš s odpadkama, vytáhne ten pytel s těma odpadkama, ale prázdný už tam nedá. I kdybych jí tam položil milion, tak ten sáček tam prostě nedá. Hrozný.
2: Já svého muže učím už leta, aby když si bere to tričko z toho naskládaného komínku, aby vždycky, když je to tričko vprostřed, aby povytáhl nahoru půlku té hromádky a vytáhl si jenom to tričko. Samozřejmě to neudělá, vždycky komínek celý rozházený.
0: Ano, komínková klasika, myslím si, že to je takový jako nešvar vícero domácností. Pojďme na další hudbu let 60. až 80. a v 9 zprávy.

0: Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
1: Dobré dopoledne. Policisté evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku, může za to anonymní výhruška bombou. Zařízení museli opustit i pacienti na lůžku. Podrobnosti přineseme v dalších zprávách. Hasiči v Kladně dál zasahují u požáru obchodního domu Lidl. Na místě jsou od půlnoci desítky hasičů a větší množství techniky, včetně výškové. Škoda je předběžně odhadnutá na 120 milionů korun. Hasiči mají oheň pod kontrolou a pokračují v dohašování. Evakuovat se muselo 53 lidí z blízké ubytovny, ale později se mohli vrátit. Zatím nejsou hlášeni žádné zranění. Část hasičských jednotek už zamířila zpátky na základny. Jak dlouho ještě zásah potrvá, ale není jasné. Šumavu ohrožují chemikálie. Ministr životního prostředí Igor Červen řekl, že nejspíš kontaminují i spodní vody. Podle něj zatím stojí někdejší působení vojáků na území dnešního národního parku.
2: Je to dědictví po bývalé československé lidové armádě. Nemalé množství uniklo během posledních 3 let. Začneme okamžitě tyto jedovaté, toxické, nebezpečné látky odvážet.
1: Podle starosty Prášil Josefa Rady mají toxiny unikat z bývalého vojenského újezdu Dobrá voda, který má jeho obec na svém území. Ministerstvo životního prostředí bude na dalším postupu v Národním parku Šumava spolupracovat s rezortem obrany. Šéfové obou vládních úřadů se sejdou a dnes ještě během dopoledne na 11. hodinu je naplánovaná tisková konference. Tenistka Linda Nosková zabojuje o další kariérní milník. 21-letá česká hráčka se může poprvé v kariéře dostat do semifinále Grand Slamového US Open. V cestě má ale pořádně náročnou překážku, světovou jedničku běloruskou Arinu Sabalenkovou. Utkání začíná v 17:30 našeho času, ve 20 hodin pak rozehraje svůj zápas druhé české želízko v newyorském ohni. Čtvrtfinále čtyřhry čeká na US Open Kateřinu Siňakovou. S americkou parťačkou Tausendovou se postaví španělsko-americké dvojici Bukšaové Melichar Martinezové. No a dnes bude převážně jasno až polojasno, na jihu se můžou objevit ojedinělé přehánky, nejvyšší teploty 29 až 32, na severu a západě 26 až 29 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 9. hodině, Adam Kořica je stále s vámi, společně startujeme úterní dopoledne tady na Goldu, které bude plné muziky let 60. až 80. Teď už John Farnham, písnička You Are The Voice.

0: Plus zlaté hity, sladký život, úterní dopoledne, 8. září pomalu, ale jistě se nám blíží 10. hodina. Do zpráv celou za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. Určitě jste si všimli, že mladí dnes vstupují do vztahu mnohem později než dřív. Údajně to je kvůli drahému bydlení, únavě ze seznamek, změně v rámci toho seznamování a taky dnes mladá generace klade velký důraz na osobní rozvoj. Přeloženo do češtiny. Lidem se prostě nechce řešit cizí dramata, tak raději investují do sebe. Dřív se brali v 19, dneska si mladí místo partnera raději koupí drahou kávu, vyléčí vnitřní dítě a zbytek večera si povídají s robotickým vysavačem. Láska sice hory přenáší, ale nájem v Praze nezaplatí. Tak uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. My pokračujeme v muzice let 60. až 80. Tady na Goldu, Nick Kershaw, také duet, to se nikdo nedoví, Helena Vondráčková, Valdemar Matuška, teď už ale Eric Clapton, písnička Knockin' on Heaven's Door, pojďme na to.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
2: Dobré dopoledne. Nemocnice v Kadani na Chomutovsku zažívá bezpečnostní manévry. Důvodem je anonymní výhrůžka bombou. Některá oddělení musela policie evakuovat. Uložení bomby nahlásil anonym e-mailem. ČTK to řekla mluvčí kadaňské nemocnice. Zařízení museli opustit i někteří pacienti, kteří jsou na lůžku. Řada zaměstnanců vyběhla ven jenom v pantoflích, pro pacienty sebou vzali deky. Hasiči na žádost policie zajišťují evakuační autobus a stany. Uvnitř budou lavičky a zázemí. Na místo míří také psycholog záchranářů. Nemocnice prohledává pyrotechnika, kynolog se psem, který se specializuje na vyhledávání výbušnin. Píše to policie na síti X. Veřejnost zároveň vyzývá k respektování pokynů záchranných složek na místě. Příjezdové cesty k nemocnici jsou zatarasené. Hasiči ráno likvidovali požár kanceláře a skladu baterií na Havlíčkobrodsku. Záliv Dobré nad Sázavou evakuovali 25 lidí, nikdo se nezranil. Odhadovaná škoda je zhruba 5 milionů korun. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. Auta se na opravený Špindlerův most v Roudnici nad Labem vrátí na podzim. Trasa je pro dopravu zavřená od loňského března. Dělníci v současnosti na mostě přes Labe pokládají obrubníky, dláždí chodníky a připravují položení izolace pod Římsu. Krajský radní Jiří Fedoriška počítá, že práce budou hotové do konce listopadu.
3: Provoz je zavřený pro automobilovou dopravu. My vlastně v rámci toho dotačního titulu tak jsme měli i podmínku, že ten most musí zůstat průchozí pro pěší a pro cyklisty vedoucí kolo. Takže tohle dodržujeme, ten koridor tam je, akorát se přesouvá v rámci té stavby podle toho, jak probíhají ty jednotlivé práce.
2: Náklady na práce oproti odhadům výrazně vzrostly, protože stavaři museli vybudovat novou nosnou konstrukci. Místo předpokládaných 120 milionů korun jsou 285 milionů. V Kanadě začala platit odvetná clena dovoz ze Spojených států. Jejich sazby se pohybují od 15 do 50%. Vztahují se na zboží v přepočtené hodnotě kolem 416 miliard korun ročně. Vysoká kanadská cla jsou odvetou za dříve zavedená americká 50% cla na kanadský dovoz v podobné hodnotě. Cla jsou důsledkem kolapsu obchodních rozhovorů mezi oběma zeměmi. Z nezdaru rozhovorů se obě strany obvinují vzájemně. České basketbalistky končí světový šampionát s hlavou skloněnou. V Berlíně se rozloučili drtivou porážkou s favorizovanými Američankami 64-105 a obsadili 15. místo. Prohra byla pro české basketbalistky na velké světové scéně nejvyšší v historii. A dnes bude převážně jasno až polojasno, na jihu může ještě sem tam zapršet. Nejvyšší teploty 29 až 32 na severu a západě bude o pár stupňů chladněji. Ze zprávy to vše, krásné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 10. Zprávy v celou jsou za námi. Další novinky ze světa zpravodajství opět za hodinu. Do té doby tady na Goldu muzika let 60. až 80. Taylor Dane, písnička Tell It To My Heart. Adam Kořice s vámi, přeji hezké dopoledne a taky pohodový poslech.

0: Posloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké úterní dopoledne, 8. září, blíží se nám 11. hodina, do zpráv celou písnička Never Ending Story. Pokud patříte mezi opravdové milovníky muziky 60. až 80., tak byste si neměli nechat ujít dnešní večerní cover show. My vám zahrajeme originály českých hitů, a to po 18. hodině. Teď už Never Ending Story, tady na Goldu, přeji pohodový poslech.
1: Rádio Gold Impuls.

0: Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
1: Dobré dopoledne. V nemocnici v Kadani na Chomutovsku si můžou oddechnout, policisté v budově žádnou bombu nenašli. Uložení výbušného zařízení v nemocnici ráno nahlásil anonym. V kadaňské nemocnici probíhaly rozsáhlé manévry, policisté kvůli anonymní výhrušce evakuovali 240 lidí, včetně ležících pacientů. Pro evakuované připravili hasiči autobusy a stany. Objekt prohledával pyrotechnik a kinolog se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání výbušnin. Policie na síti X informovala, že žádný nástražný systém neobjevila. Přijatá bezpečnostní opatření ale dál trvají. Na železničním koridoru mezi Prahou a Benešovem srazil vlak člověka, ten zraněním podlehl. Kvůli vyšetřování události je zastaven provoz mezi stanicemi Praha Hostivař a Praha Uhříněves. Vyplývá to z informací Českých drah a policie. Událost ovlivnila několik rychlíkových spojů, nejedou v trase mezi hlavním nádražím a Uhříněvsí. V regionální dopravě se dopravce snaží zajistit náhradní autobusovou dopravu. Na Šumavě unikají toxické látky. Ministr životního prostředí Igor Červen to dnes bude řešit s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Škodliviny mají unikat z místa, kde dřív působila armáda. Víc řeknou na tiskové konferenci, která začne každým okamžikem. Reportáž si předtím přepravil kolega Michael Ransdorf.
2: Chemikálie mají podle ministra Červeného unikat do spodních vod. Do půdy se mají dostávat přes 3 roky. Běžné smrtelníky ale šéf rezortu životního prostředí uklidnil.
3: Místo je momentálně zabezpečené, aby se k němu nemohli dostávat běžní lidé, aby se náhodou nemohli nakazit, případně aby se nepokusili tyto nebezpečné látky sami vyzvednout a odvést.
2: Toxiny unikají z místa, kde dříve působila Československá lidová armáda. Na území Národního parku Šumava se nachází bývalý vojenský újezd Dobrá voda, který vojáci opustili v roce 1991. V katastru ho má obec Prášily, jejich starosta Josef Rada Rádiu Impuls exkluzivně řekl, že má jít právě o dobrou vodu.
4: Už v minulosti to hasiči s nějakýma specialistama od armády zabezpečovali, aby to nebylo přístupný. Je to následek výcvikového prostoru Dobrá voda.
2: Vláda ale oficiálně zatím nic bližšího neřekla.
1: Michael Ransdorf, díky za reportáž a jdeme na sport. Tenistku Lindu Noskovou dnes čeká důležité utkání. Zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních 2 ročníků Bělorusku Sabalenkovou. V případě výhry by se dostala nejenom do druhého grandslamového semifinále v kariéře, ale navíc by se postarala také o to, že by Sabalenková přišla po US Open o pozici světové jedničky. 21letá Nosková se utká s běloruskou hráčkou po třetí. Zatím nezískala proti 4násobné grandslamové šampionce ani set. Utkání začne v 17:30 večer a daří se i naší hvězdné deblistce. Kateřina Siňaková postoupila na US Open se svou americkou parťačkou Taylor Townsendovou ve 4 do čtvrtfinále. No a dnes bude vyloženě letní den, jasno až polojasno a nejvyšší teploty nejčastěji mezi 29 až 32 stupni. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: 3 minuty po 11. hodině, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké úterní dopoledne, 8. září a teď už Baltimora, písnička Tarzan Boy.

0: Posloucháte rádio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život. Doufám, že máte fajn úterý, ať už nás posloucháte odkudkoliv, děláte přitom cokoliv do 12. Další muzika let 60. až 80. v celou potom zprávy a pak už kolega Zdeněk Sekanina. Já jsem Adam Kořica, rozloučím se dnes písničkou Jackson v podání June Carter a Johnnyho Cashe. Z mojí strany je to vše. Za sebe vám přeji hezké úterý i nadále si ho užijte v rytmu muziky let 60. až 80. rovná se s rádiem Gold Impulse. A já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: Rádio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
2: Hezký den. Pacienti kadaňské nemocnice už můžou být v klidu. Policisté v budově bombu nenašli. Uložení výbušniny v nemocnici ráno nahlásil anonym. V kadaňské nemocnici kvůli tomu probíhaly rozsáhlé manévry. Policisté evakuovali 240 lidí, včetně ležících pacientů. Hasiči pro všechny připravili autobusy a stany. Ve střehu byla i nedaleká chomutovská nemocnice. Objekt prohledal pyrotechnik a kynolog se speciálně cvičeným psem. Policie na síti X informovala, že výbušný systém nenašla. Přijatá bezpečnostní opatření ale dál trvají. Úroveň českého školství klesá. Horší se přírodovědné, čtenářské a matematické dovednosti 15-letých. Vyplývá to z výsledků srovnávacích testů PISA. Česko sice zůstalo nad průměrem, v celosvětovém žebříčku si oproti roku 2022 ale pohoršilo. V celosvětovém srovnání se dařilo hlavně asijským zemím. Na jihu a východě Moravy jsou vinaři v plné polní, sklizeň je v plném proudu.
3: Ani tak tradiční obor, jako je vinařství, není jenom klasika. Letos bylo slunce, co by záruky vysoké cukernatosti více než hodně. Ale právě obsah cukru už není hlavním hnacím vinařským motorem. A proto se sklízí o co si dříve než jindy. Na jihu kolem Břeclavy třeba Sauvignon, Chardonnay nebo Rulandské šedé. A málo kdy ručně, povětšinou kombajny. Severněji, například kolem Vlčnova, ještě také muškát moravský. Na svatosvatý burčák. Jančada, Rádio Impuls, jihovýchodní Morava.
2: Šesti zápasy dnes odstartuje hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. V jednom ze dvou zahajovacích duelů se představí Linec se záložníkem Krištofem Daňkem. Je jedním ze tří Čechů v soutěži mimo hráčů Slavie Praha. LASK si odbyde premiéru v lize mistrů na hřišti AEK Atény. Jedním ze šlágrů úvodního dne bude souboj mezi Real Madrid a Interem Milán. Bývalé vítěze soutěže svede večer dohromady i duel FC Porto Manchester City. Zítra už bude v Čechách zataženo s přeháňkami, na Moravě ještě slunečno. Naměříme teploty od 18 stupňů na západě po 32 stupňů na východě. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Krásný den a dobrou chuť, pokud zrovna obědváte s Goldem. Vám doufám, za doprovodu skvělých hitů bude chutnat o to více. Stará se o to dnes Zdeněk Sekanina i třeba touhle písničkou Nicka Kershawa. Tak si to pojďme užít na Goldu.

0: Musím se vám, milí goldáci, přiznat, že jsem vůbec netušil, že k dnešnímu dní, tedy 8. září, se údajně vážou narozeniny Panny Marie. No a právě k té se zase váže taková lidová mariánská pranostika. Jaké počasí na narození Panny Marie máme? Takové potrvá 4 neděle. Tak jsem zvědavý, jestli pranostika určí počasí mnohem lépe než moderní meteorologické přístroje. V každém případě, co určitě nesklame, je skvělá muzika, kterou pro vás dnes na Goldu Zdeněk Sekanina vybírá, a teď je to skvělý Tom Jones, hned po něm Sam Brown a hned po nich Hana Zagorová, Studánko stříbrná. Pojďme si to užít.
1: Radio Gold Impuls.

0: Radio Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Národní park Šumava je toxický, prohlásil to ministr životního prostředí Igor Červený. Podle něj se našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi nimi třeba rtuť či arsen. Na konci září proto začne sanace území, která potrvá do června 2028. Víc zjišťoval reportér Michal Ransdorf.
2: Hezký den, ministr životního prostředí Igor Červený všem klade na srdce, aby se areálu nedaleko obce Prášily vyhnuli. Místo teď hlídají policisté. Odklízení bude o to složitější, že se v bývalém vojenském újezdě nachází i nevybuchlá munice. S průzkumem tak už od začátku pomáhají i pyrotechnici. Práce mají začít za 2 týdny, potáhnou se až do roku 2028. Látky na místě jsou nebezpečné především, kdyby začaly hořet. Právě přitom by z nich mohl vzniknout toxický fosgen. Ministerstvo životního prostředí zatím neví, jestli chemikálie znečistily i spodní vody. To se teď bude zjišťovat. Z ministerstva obrany Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Vynalézavost podvodníků nezná mezí. Policisté varují před podvodnými prodeji briket a pelet. Během několika dnů na přelomu srpna a září zachytili na Olomoucku už 6 případů okradených lidí. Všechny měli podobný scénář. Lidé reagovali na výhodnou nabídku na internetu, paliva se ale nedočkali. Celková škoda dělá 140 tisíc korun. Případy policie vyšetřuje jako podvod se sazbou 5 let vězení. Znovu apeluje na veřejnost, aby byla obezřetná při nákupech na internetu. Podvodníci často využívají sezónních akcí a lákají na podezřelé nízké ceny. Před nákupem se vždy zastavte, ověřte si recenze vámi vybraného e-shopu, a to nejen na jejich stránkách. Zájemci by si také měli zkontrolovat kontaktní údaje prodejce, hlavně platné IČO a funkční telefonní číslo. Budapešť vyhošťuje 10 ruských diplomatů. Podle maďarských úřadů se podíleli na aktivitách odporujících pravidlům diplomatické práce. Zároveň to ale podle ministerstva zahraničí neznamená přerušení diplomatických vztahů s Moskvou. Tenistku Lindu Noskovou čeká důležité utkání. Zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních 2 ročníků Bělorusku Sabalenkovou. Utkání začne v 17:30 večer. V Čechách už bude zítra deštivo s teplotami od 18 stupňů, na Moravě ještě slunečno s teplotami kolem 30. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Zprávy ve 13 hodin jsou za námi a teď už je opět prostor pro to krásné, zlaté, třpitivé, prostě úžasné hity, které vám na Goldu nabízíme. Don't Answer Me, první písnička, kterou jsem pro vás vybral, pak připraven Falco, no a připravená je i třeba Tina Turner, tak si to pojďme na Goldu pořádně užít.

0: Don't play your rock and roll to me je písnička od kapely Smokey, kterou jsem pro vás vybral. Za malou chvilku se jí dočkáte, ale teď ještě nutná gratulace všem Marianám, které dnes mají svátek. Jde o nádherné jméno vzniklé spojením jmen Marie a Anna. Pochází z hebrejštiny a překládá se jako milování hodná anebo obdarovaná milostí. Tak jestli máte nějakou milování hodnou Marianu ve svém okolí, nezapomeňte poblahopřát. No a můžete si klidně s ní hodit nějaký ten taneček za doprovodu muziky, kterou jsem oznámil. Tak si to pojďme užít na Goldu.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
2: Hezký den. Návštěvníci Šumavy mají být v klidu, není čeho se bát. Podle Národního parku nález kontaminované zeminy a chemikálií na Šumavě nijak neomezí provoz na turistických trasách. Jde o místa, kam lidé stejně už roky nesmějí, uvádí to ČTK. Ministr životního prostředí Igor Červený dnes řekl, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku se našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Na konci září začne sanace, bude to stát asi 192 milionů korun. Správa Národního parku na Šumavě uvedla, že se k situaci nebude vyjadřovat. Bývalé vojenské území spadá pod její správu. Nekonečný dotační příběh Agrofertu pokračuje. Český premiér zůstává v potenciálním střetu zájmů. Dospěla k tomu Evropská komise. Její mluvčí uvedla, že svěřenský fond Andreje Babiše situaci dostatečně neřeší. Brusel proto potvrdil, že firmám z holdingu Agrofert pozastavil proplacení dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Vrch Bořeň u severočeské Bíliny okupují sršni, pobodali tu už několik lidí. Záchranáři kvůli alergickým reakcím výletníků opakovaně povolávali vrtulník, jak potvrdí Dušan Valenta.
3: Zdravím z podkrušnohorské Bíliny. Hasiči na ikonický kopec museli několikrát. Nejdřív riziková místa označili výstražnými tabulkami a páskami, pak od turistické trasy stěhovali vyvrácený strom se sršním hnízdem. Nebezpečí ovšem není zažehnáno. Na kopci je oblastí se zvýšeným výskytem sršňů víc a není možné je všechny vyhledat a označit. Pokud se tedy na Bořeň chystáte, dávejte pozor. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: U Kocslířova na Světavsku musí řidiči počítat se zdržením. Silničáři pracují na křížení vozovek první třídy číslo 34 a 35. Čtyřdenní práce probíhají ve dvou etapách. V aktuální první fázi je zavřená trasa směrem na Litomyšl, provoz na hlavním tahu mezi Moravskou Třebovou a Svitavami řídí semafory. Druhá část omezení přijde ve čtvrtek a v pátek. V Čechách bude zítra už zataženo až oblačno s přeháňkami, na Moravě nejprve ještě slunečno, později také oblačno s deštěm a naměříme teploty v rozmezí kolem 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě země. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Podstatné věci týkající se úterka 8. září už díky zprávám Goldu víte a znáte, tak teď se pojďme soustředit opět na to, co nás dokáže zvednout ze židle, ovšem v tom dobrém smyslu slova, tedy roztančit. Připravení Polis, potom legendární Lambáda, tedy Kauma, a pak i třeba Peter Gabriel. Hudbu pro vás vybírá Krásný den přeje Zdeněk Sekanina.

0: Stále máme úterý 8. září a krásný den vám přeje Zdeněk Sekanina. Mimochodem, jestli znáte ve svém okolí někoho, kdo není gramotný, a teď úplně nemířím přímo na vašeho šéfa, tak si připomeňme, že dnešek je den, který to vlastně mohl změnit. Je Mezinárodní den gramotnosti, což je svátek, který vyhlásilo UNESCO už v roce 1966 a připomíná, jak velkým pokladem je umět číst a psát. Pro starší generaci, která nedá dopustit na tištěné knihy, noviny nebo klasické dopisy, má tento den zvláštní půvab, tak klidně to pojďme zkusit, sedněme k dopisnímu papíru a zkusme dnes napsat, alespoň třeba jenom pro sebe, nějaký krátký a milý dopis. Jestli vám k tomu bude hrát muzika z Goldu, budeme jedině rádi. Teď je to Jason Donovan, Seal It With A Kiss, potom Olivia Newton, John Magic, no a Ladislav Štajdl bude mžít do vašich vlasů.
1: Radio Gold Impulse.

0: Impuls. 15 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Čeští dopravci doplácejí na rostoucí ceny pohonných hmot. Ve srovnání s konkurencí ztrácí, jak řekl Martin Felix ze Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. V Polsku nebo ve Španělsku vlády na drahá paliva zareagovaly. Český kabinet opatření vedoucí k nižším cenám pohonných hmot v tuto chvíli nechystá. Podle Felixe tak část zvýšených nákladů budou muset zaplatit odběratelé a koneční zákazníci.
2: Stouply náklady každému dopravci zhruba o 3 koruny na 1 kilometr. Dopravy jsou tak nízké marže, že to znamená, že by vlastně jezdili a dopláceli na každý kilometr. Takže pro ně je teďka nezbytně nutné ty stoupající ceny nafty promítnout do konečných cen pro zákazníka.
1: Ceny pohonných hmot stoupají kvůli situaci v Hormuzském průlivu. Litr benzinu podle posledních dat průměrně stojí necelých 44 korun, cena nafty už překročila 47 korun za litr. O uskupení Lepší Židlochovice se zajímá policie. Strana poprvé usiluje o přízeň voličů. Přišla ale o 4 z 15 kandidátů do podzimních obecních voleb. Jeden uvedl, že nevěděl, že podepisuje dokument o kandidatuře. 3 ženy prohlásily, že jejich podpis někdo sfalšoval a případ předali v policii. Všichni z kandidátky na vlastní žádost odstoupili. Premiéra Andreje Babiše postoj Evropské komise k jeho střetu zájmů nezajímá a neřeší to. Napsal to dnes ČTK. Zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Evropská komise dnes potvrdila, že firmám z holdingu pozastavila proplácení části dotací. Komise po důkladném posouzení dospěla k závěru, že český premiér je v potenciálním střetu zájmů a svěřenský fond situaci dostatečně neřeší. Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony a dotačními pravidly. České basketbalistky končí světový šampionát. V Berlíně se rozloučili drtivou porážkou s favorizovanými Američankami 64-105. Obsadili 15. místo. Prohra byla pro české basketbalistky na velké světové scéně nejvyšší v historii. V Čechách už zítra bude deštivo s teplotami od 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku naměří ještě kolem 30, bude slunečno, později odpoledne přijdou mraky a začne pršet. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Hned po zprávách vám krásné úterní odpoledne s datem 8. září přeje Zdeněk Sekanina. Jsem moc rád, že vybírám muziku, tu nejlepší ověnčenou mnoha vavříny a prověřenou dlouhými léty právě vámi posluchači, a myslím, že teď je to úplně zcela jasné. Super Trooper, ABBA, jen pro vás na Goldu. Super.

0: Jestli jste o víkendu poslouchali Radio Impuls, naší sesterskou stanici, tak víte, že jsme celý víkend připomínali narozeniny Haničky Písničky, také je to přesně dnes 8. září 1946 se narodila nezapomenutelná Hana Zagorová, jedna z nejúspěšnějších českých zpěvaček všech dob, držitelka 9 zlatých slavíků. Hity jako Málo kdo zná, Rybičko zlatá, Přeju si nebo Spěchám ve vysílání našeho rádia vždycky pohladí po duši. Navzdory tomu si teď ale dáme muziku. Jinou budou to Carpenters, potom je připraven Phil Collins, no a za českou muziku to bude Pavel Šváb a Bohumír Starka, Hvězda na vrbě. Vzpomínáme na Hanku, užíváme si Gold.
1: Rádio Gold Impuls.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
2: Hezký den. Národní park Šumava je toxický, prohlásil to ministr životního prostředí Igor Červený. Podle něj se našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi nimi třeba rtuť či arzen. Na konci září proto začne sanace území, která potrvá do června 2028. Víc zjišťoval reportér Michal Ransdorf.
3: Hezký den, ministr životního prostředí Igor Červený všem klade na srdce, aby se areálu nedaleko obce Prášily vyhnuli. Místo teď hlídají policisté. Odklízení bude o to složitější, že se v bývalém vojenském újezdě nachází i nevybuchlá munice. S průzkumem tak už od začátku pomáhají i pyrotechnici. Práce mají začít za 2 týdny, potáhnou se až do roku 2028. Látky na místě jsou nebezpečné především, kdyby začaly hořet. Právě přitom by z nich mohl vzniknout toxický fosgen. Ministerstvo životního prostředí zatím neví, jestli chemikálie znečistily i spodní vody. To se teď bude zjišťovat. Z ministerstva obrany Michael Ransdorf, Radio Impuls.
2: Vynalezavost podvodníků nezná mezí. Policisté varují před podvodnými prodeji briket a pelet. Během několika dnů na přelomu srpna a září zachytili na Olomoucku už 6 případů okradených lidí. Všechny měli podobný scénář. Lidé reagovali na výhodnou nabídku na internetu, paliva se ale nedočkali. Celková škoda dělá 140 tisíc korun. Případy policie vyšetřuje jako podvod se sazbou 5 let vězení. Znovu apeluje na veřejnost, aby byla obezřetná při nákupech na internetu. Podvodníci často využívají sezónních akcí a lákají na podezřelé nízké ceny. Před nákupem se vždy zastavte, ověřte si recenze vámi vybraného e-shopu, a to nejen na jejich stránkách. Zájemci by si také měli zkontrolovat kontaktní údaje prodejce, hlavně platné IČO a funkční telefonní číslo. Budapešť vyhošťuje 10 ruských diplomatů. Podle maďarských úřadů se podíleli na aktivitách odporujících pravidlům diplomatické práce. Zároveň to ale podle ministerstva zahraničí neznamená přerušení diplomatických vztahů s Moskvou. Tenistku Lindu Noskovou čeká důležité utkání. Zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních 2 ročníků Bělorusku Sabalenkovou. Utkání začne v 17:30 večer. V Čechách už bude zítra deštivo s teplotami od 18 stupňů, na Moravě ještě slunečno s teplotami kolem 30. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 16. hodině, ideální prostor opět pustit muziku na vlny Goldu a připravena je German Jackson, Piazzadora, When the Rain Begins to Fall. Potom tady budeme mít trošičku té Francie, no a pak třeba Gloria Gaynor. Muziku pro vás vybírá krásné úterý přeje Zdeněk Sekanina.

0: Krásné odpoledne vám z Goldu přeje Zdeněk Sekanina. Můžu vám slíbit skvělou muziku, ale také to, že díla Antonína Dvořáka u nás neuslyšíte. Nicméně, vzhledem k tomu, že se jedná o hudebního génia, tak mu právě tento vstup věnuji, protože v tento den se nám narodil. Psal se ovšem rok 1841. No a uznejte sami, Antonín Dvořák je jméno, které prostě určitě znáte. Jeho Novosvětská symfonie nebo opera Rusalka prostě dělají české kultuře čest po celém světě. No a po celém světě určitě dělají čest i třeba katedrála ve Winchesteru, o které si teď poslechneme písničku, a nebo budeme vzpomínat na Queenie s Davidem Bowiem Under Pressure. Potom Golden Kids, časy se mění, tohle umí jenom Gold.
1: Radio Gold Impulse.

0: Impuls. 17 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Dosavadní průzkumy v Dobré vodě nezjistily chemické zbraně. Uvedl to Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Podle úřadu v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku se nenašly látky jako třeba iperit nebo sarin. V lokalitě se neobjevily ani nádoby s jedovatým plynem fosgen. Místo na Šumavě přesto úřad označil za významnou ekologickou zátěž. Vědci ze Západočeské univerzity v Plzni pomáhají s rehabilitací. S německými kolegy vyrobili robotickou pomůcku pro léčbu po úrazu nebo operaci kolena.
2: Zařízení pomáhá s pohybem kolena, stabilizuje ho a také sleduje mozkovou aktivitu pacienta. Dá se využít ve stoje, v sedě i v leže. Unikátní je právě možnost kontrolovaného pasivního pohybu v různých polohách. Pomůcku od základu vyrobili specialisté ze 4 fakult Západočeské univerzity. Motor přidali jejich kolegové z německého Deggendorfu. Ten pomáhá s ohýbáním a natahováním kolena a umožňuje přesně nastavit rozsah pohybu. Projekt teď hledá partnery. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: U Koclířova na Svitavsku musí řidiči počítat se zdržením. Silničáři pracují na křížení vozovek první třídy číslo 34 a 35. Čtyřdenní práce probíhají ve dvou etapách. V aktuální první fázi je zavřená trasa směrem na Litomyšl, provoz na hlavním tahu mezi Moravskou Třebovou a Svitavami řídí semafory. Druhá část omezení přijde ve čtvrtek a v pátek. Radek Bejbl se vrací do české fotbalové reprezentace. Bývalý záložník Slavie bude dalším asistentem trenéra Santiho Denii. 54-letý Bejbl byl jeho někdejší spoluhráč z Atletika Madrid. Jmenování dnes schválil výkonný výbor fotbalové asociace. V Čechách bude zítra už zataženo až oblačno s přeháňkami, na Moravě nejprve ještě slunečno, později také oblačno s deštěm a naměříme teploty v rozmezí kolem 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě země. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: I mezi 17. a 18. hodinou pro vás máme skvělé hity, které pro vás dnes vybírá Zdeněk Sekanina. Teď je to Roy Orbison, no a připraven třeba za malou chvilku Tony Orlando, nebo toto. Zkrátka dobře, pojďme si užít skvělou muziku na Goldu.

0: Jestli patříte, milí goldiáci, k fanouškům Star Treku a byli jste na světě už v roce 1966 a měli jste přístup třeba k televizi, tak možná jste zaregistrovali, že právě v tento den odstartoval v americké televizi nebo byl odvysílán vůbec první díl sci-fi seriálu Star Trek. Málo kdo tehdy tušil, že se z příběhů té legendární vesmírné lodi Enterprise stane celosvětový kult na celá desetiletí. Takže i dnes při 8. září můžeme vzpomínat a připomínat si, jak krásné velké chvíle jsme zažili s tímto legendárním seriálem. No a vzpomínat můžeme i na další film, tentokrát animovaný Kung Fu Panda, protože i z něj, nebo v něm byla použita písnička, kterou jsem pro vás teď vybral. Tedy Carl Douglas Kung Fu Fighting, jen pro vás.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
2: Hezký den. Ředitelé soukromých a církevních škol bijí na poplach. Případné odebrání státních dotací by znamenalo provozní problémy, navýšení školného nebo úplný zánik. O vzdělávání tisíců školáků a studentů by se pak musel postarat stát. Ředitelé tak reagovali na včerejší vyjádření premiéra Andreje Babiše. Ten po jednání vlády řekl, že by ministr školství Plaga mohl občanům vysvětlit, proč stát dává peníze soukromým a církevním školám. To navíc vyplývá ze zákona. Do soukromých středních škol chodilo v minulém školním roce 83 tisíc žáků, do církevních téměř 12 tisíc. Premiéra Babiše postoj Evropské komise k jeho střetu zájmu nezajímá a neřeší to. Brusel dnes potvrdil, že firmám z holdingu pozastavil proplácení části dotací, protože se český premiér může nacházet ve střetu zájmu. O třípokojovém bytě si Slováci nechávají zdát. Rodiny stále častěji volí skromnější bydlení.
3: Viac izbové byty sa stávajú pre mnohých finančne nerostupné, hypotéky sú mimo ich možností a sen o bývaní v obľúbenej lokalite sa rozplýva. Rodiny sa uskromňujú, bývajú v menších bytoch a prispôsobujú život realite trhu. Najväčší záujem je dnes o malé a staršie byty. Najlepšie sa predávajú menšie, najmä dvojizbové s výmerou zhruba 43 metrov štvorcových. Hlavne vo väčších mestách musí človek robiť kvôli vysokej cene kompromisy. Josef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Island si předvolal amerického velvyslance po tom, co americký prezident Trump na své sociální síti sdílel obrázek s mapou, na které jsou Island a další země zobrazené pod vlajkou USA. V Čechách bude zítra už zataženo až oblačno s přeháňkami, na Moravě nejprve ještě slunečno, později také oblačno s deštěm a naměříme teploty v rozmezí kolem 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě země. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Radio Gold Impuls. Začíná cover show.

0: Like a walk in the park. Like a kiss in the...
1: Rádio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
2: Hezký večer. Na třech čtvrtinách stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy pro 8. září. Maximální teplota byla 33,5 stupně. Zaznamenala ji tři místa. Jihomoravský Brod nad Jí a Dyákovice a také Doksany v Ústeckém kraji. Zítra ale čekáme zlom. V Čechách bude deštivo s teplotami kolem 20. Na Moravě a ve Slezsku ještě naměří tropické teploty až 32 stupňů. A zpočátku tam ještě bude jasno až polojasno. Odpoledne i sem dorazí oblaka a déšť. Čeští dopravci doplácejí na rostoucí ceny pohonných hmot, řekl to Martin Felix ze Sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia. Zatímco třeba v Polsku nebo ve Španělsku vlády na drahá paliva zareagovaly, český kabinet opatření v tuto chvíli nechystá. Podle Felixe část zvýšených nákladů budou muset zaplatit odběratelé a koneční zákazníci.
3: Stouply náklady každému dopravci zhruba o 3 koruny na 1 kilometr. V dopravě jsou tak nízké marže, že to znamená, že by vlastně jezdili a dopláceli na každý kilometr. Takže pro ně je teďka nezbytně nutné ty stoupající ceny nafty promítnout do konečných cen pro zákazníka.
2: Ceny pohonných hmot stoupají kvůli situaci v Hormuzském průlivu. Litr benzínu podle posledních dat průměrně stojí necelých 44 korun. Cena nafty už překročila 47 korun. Lidovci chtějí svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vládě. Předseda KDU Jan Grolich tomu řekl, že Babišův kabinet se zadlužujícím rozpočtem postupuje proti vlastnímu programovému prohlášení. Měl by ho změnit a předstoupit před poslance s žádostí o důvěru. Místopředsedové hnutí ANO považují záměr za snahu lidovců a ODS zviditelnit se před volbami. Ke svolání schůze je třeba 50 poslaneckých podpisů. Lidovci mají 16 mandátů. O dalším postupu Grolich jedná s lídry dalších opozičních stran. Řím má další lákadlo pro turisty. V italské metropoli dnes odhalili rozsáhlou mozaiku a fresku z prvního století. Je považovaná za největší nástěnnou malbu starověkého Říma. Dílo na vršku Opiu poblíž Kolosea mohou přísně omezené skupiny lidí vidět v nově zrekonstruovaných Trajanových lázních. Napsala to agentura AP. Fresku a mozaiku objevili archeologové v podzemní galerii antického komplexu při vykopávkách v 90. letech minulého století. Malba spodobňuje z ptačí perspektivy neznámé přístavní město obehnané hradbami. Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno s deštěm a ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku pak převážně slunečno a oblačnost a srážky se objeví až odpoledne. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů na východě. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: News. 20 hodin. Zprávy.
1: Hezký večer. K tragické nehodě došlo v Rakousku. V Korutanech na jihu země dnes zahynul motorkář z Česka. 35-letý muž se při předjíždění čelně srazil s protijedoucím osobním automobilem. S odvoláním na policii o tom informovala agentura APA. Nehoda se stala odpoledne na silnici mezi Gutaringem a Möselem. Místní média napsala, že Čecha se policisté pokoušeli oživit, ten ale těžkým zraněním na místě podlehl. Řidič protijedoucího vozu neutrpěl zranění žádná. Řidičům v Praze se blýská na lepší časy. První část dostavby městského okruhu mezi Rybníčky a Českobrodskou by mohla začít už v roce 2029 s tím, že by se zprovoznila v roce 2036. Stavba dalších tří úseků by pak měla začít v roce 2034 a trvat 8 let. Stavbu na etapy a postupné zprovoznění umožnily změny v posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Vyplývá to z prezentace pro dnešní jednání dopravního výboru pražského zastupitelstva. Ostrava spustila nový web zaměřený na parkování ve městě. Řidiči v něm najdou informace o cenách a volných místech na městských parkovištích, pokračuje Eva Panošová.
2: Na ostravaparkovani.cz řidiči najdou především informace o aktuální obsazenosti parkovišť a parkovacích domů, dále ceníky, přehledné mapy, návody k platbám a ve vybraných lokalitách i možnost online platby parkovného. Web je navržen pro pohodlné používání v mobilních telefonech. Řidič tak může potřebné údaje vyhledat v mobilu i přímo před dojezdem. Faktem ale je, že v Ostravě je mnoho parkovišť, která mají jiné provozovatele, a proto snahou města je, aby také oni soustředili na tento samostatný portál své informace.
1: Ondřej Pšenička odchází z hokejové Plzně. 25-letý útočník se s extraligovým klubem dohodl na předčasném ukončení smlouvy. Západočeši o tom informovali na svém webu. Pšenička přišel do Plzně před rokem ze Zámoří, kde působil v univerzitní soutěži NCAA. V extralize odehrál za Škodovku 42 utkání, ve kterých vstřelil 3 branky a přidal 2 asistence. V přípravě na blížící se start nové sezóny nastoupil do jednoho zápasu. Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno s deštěm a ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku pak převážně slunečno a oblačnost a srážky se objeví až odpoledne. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů na východě. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: Česko se v příštích letech musí připravit na další vlny extrémních veder. Před klimatickou změnou varuje v pořadu Rozstřel na zpravodajském serveru iNES.cz geolog a klimatolog Václav Cílek. Výrazný nárůst teplot podle něj čeká hlavně velká města.
2: Známý geolog Václav Cílek tvrdí, že k oteplování planety bez pochyby dochází desetiletí, a to i kvůli nám, lidem. Dosavadní vrchol s řadou rekordů jsme zažili během prázdnin. Cílek letošní horka označil v Rozstřelu na iDNESu za mimořádně výjimečná a bude hůř.
3: Už před několika lety francouzský městský plán počítal, že v Paříži budou teploty kolem 50 stupňů Celsia. To znamená, je reálné, že v Praze mohou být teploty 45 až 47 stupňů Celsia.
2: Podle Cílka se budeme muset přizpůsobit třeba výsadbou jiných plodin nebo druhů stromů, ale i výstavbou nových nádrží. Konkrétní plán ale Česku chybí.
3: Češi jsou národ, který hrozně rád nadává, aby nemusel věci dělat.
2: Cílek také řekl, že v horizontu desítek let teplota může průměrně vzrůst až o 2,5 stupně. O příčinách, dopadech a řešeních klimatické změny mluvil v pořadu Rozstřel na zpravodajském webu iDNES.cz. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: Policisté si posvítili na kamiony. Při dnešní preventivní kontrole 112 vozidel na dálnici D8 na Ústecku zjistili 14 přestupků a vyměřili pokuty za více než 62 tisíc korun. Nejčastěji šlo o předjíždění, které zaznamenali 10krát. Ve dvou případech nebyli řidiči připoutaní a nejzávažnějším přestupkem bylo couvání s kamionem na dálnici. ČTK o tom informovala mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Akce se konala na 78. kilometru dálnice ve směru na hranici s Německem. Vědci ze Západočeské univerzity v Plzni pomáhají s rehabilitací. S německými kolegy vyrobili robotickou pomůcku pro léčbu po úrazu nebo operaci kolena. Teď čekají na certifikaci a investora.
4: Zařízení pomáhá s pohybem kolena, stabilizuje ho a také sleduje mozkovou aktivitu pacienta. Dá se využít ve stoje, v sedě i v leže. Unikátní je právě možnost kontrolovaného pasivního pohybu v různých polohách. Pomůcku od základu vyrobili specialisté ze 4 fakult Západočeské univerzity. Motor přidali jejich kolegové z německého Deggendorfu. Ten pomáhá s ohýbáním a natahováním kolena a umožňuje přesně nastavit rozsah pohybu. Projekt teď hledá partnery. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Izrael uzavře britský konzulát v Jeruzalémě. Zároveň zakáže vstup do země 12 britským občanům. Podle agentury AFP to uvedl izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Rozhodnutí je reakcí na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu, které dnes oznámily Británie a 11 dalších západních zemí. Tenistka Linda Nosková na US Open končí. 21letá wimbledonská šampionka do semifinále grandslamového turnaje nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 6-7, 6-3 a 6-7. Na newyorském dvorci Artura Eše bojovala s běloruskou tenistkou 2 hodiny a 22 minut. Rozhodující super tiebreak ztratila 7-10. Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno s deštěm a ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku pak převážně slunečno a oblačnost a srážky se objeví až odpoledne. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů na východě. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impulse. 22 hodin. Zprávy.
1: Sněmovna dnes opět schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle koaličních tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Poslanci přehlasovali koaliční většinou senátní veto předlohy, která má od listopadu nahradit nynější zákon o státní službě. Odpůrci z řad senátorů stejně jako sněmovní opozice vyjadřovali zejména obavy z politizace i destabilizace státní správy. Sněmovna také znovu schválila většinou vládní koalice zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Čeští dopravci ve srovnání s konkurencí ztrácí. Můžou za to rostoucí ceny pohonných hmot. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl Martin Felix ze Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. Zatímco třeba v Polsku nebo ve Španělsku vlády na drahá paliva zareagovaly, český kabinet opatření vedoucí k nižším cenám v tuto chvíli nechystá. Felix dodal, že část zvýšených nákladů budou muset zaplatit odběratelé a koneční zákazníci.
2: Stouply náklady každému dopravci zhruba o 3 koruny na 1 kilometr. V dopravě jsou tak nízké marže, že to znamená, že by vlastně jezdili a dopláceli na každý kilometr. Takže pro ně je teďka nezbytně nutné ty stoupající ceny nafty promítnout do konečných cen pro zákazníka.
1: Ceny pohonných hmot stoupají kvůli situaci v Hormuzském průlivu. Litr benzínu podle posledních dat průměrně stojí necelých 44 korun. Cena nafty už překročila 47 korun. Tragickou dopravní nehodu hlásí Plzeň. Smrtelná zranění utrpěl dnes odpoledne v městské části Černice 70-letý řidič motocyklu. V ulici k Seřadišti ve směru od Koterova k Černickému obchodnímu centru narazil do svodidel. Kvůli nehodě policie dočasně uzavřela jeden jízdní pruh přilehlé dálnice D5 ve směru na Rozvadov. ČTK o tom informovala policejní mluvčí Dagmar Mivková. Vyšetřováním případu se zabývají plzeňští kriminalisté, kteří už nařídili soudní pitvu zemřelého muže. Karlovarské hejtmanství prodloužilo omezený provoz protialkoholní záchytné stanice v Sokolově. Původně šlo o dočasné opatření během prázdnin. Vedení kraje ale rozhodlo, že bude pokračovat dál.
3: Provoz jen o víkendech měl být jen do konce srpna. Podle hejtmanství ale potrvá až do poloviny října. Kraj totiž potřebuje získat dostatek dat k definitivnímu rozhodnutí. Zařízení je dlouhodobě ztrátové a problémy, které dělají, řekněme, stálí hosté záchytky, navíc sokolovská radnice nehodlá tolerovat. K tomu, jak bude dál fungovat, se přitom musí vyjádřit také záchranka a policie. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Brian Priske zůstává trenérem fotbalistů Sparty. Dánský kouč má nadále důvěru vedení klubu. Letenští nicméně kvůli špatným výsledkům v úvodu sezóny udělali změny v realizačním týmu. Ukončili spolupráci s trenérem pro standardní situace Jackem Wilsonem a vedoucím fyzické přípravy Ianem Colem. Pražský prvoligový klub to dnes uvedl na svém webu. Sparta aktuálně prožívá jeden z nejhorších vstupů do ligové sezóny. Letenští prohráli 4 z dosavadních 7 kol a v neúplné tabulce se krčí na 10. místě. Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno s deštěm a ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku pak převážně slunečno a oblačnost a srážky se objeví až odpoledne. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů na východě. Ze zpráv je to všechno. Hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Školáci mívají problém se soustředěním. Potvrdilo to mezinárodní srovnání PISA, které zkoumá schopnosti a znalosti 15-letých žáků. Přestože české děti zůstávají nad evropským i světovým průměrem, dlouhodobě se zhoršují v matematice a čtení. Problém s porozuměním textu a následné práci s informacemi se pak projevuje v dalších předmětech. Ministr školství Robert Plaga Rádiu Impuls řekl, že jde o důsledek oslabené pozornosti, kterou má na svědomí především digitální doba a sociální sítě. Plaga to prý pozoruje i sám na sobě.
2: Ta tiktokizovaná doba se negativně projevuje na schopnosti soustředit se a číst. To je ze studií. Schopnost začíst se do knihy a bohužel pozorujte u sebe, tak se u mě zhoršuje právě s tím, jak využívám sociální sítě. To znamená, to klíčové není, kolik máte knih, ale jestli se umíte soustředit a knihu si přečíst. A to bych byl velmi rád, kdyby se zlepšilo.
1: Poznatky ze srovnání ministerstvo využije k přípravě proměny metod vzdělávání. Zavádět by se měly od roku 2028. Některá města hlásí zvýšený zájem o členství v okrskových volebních komisích. Měsíc před volbami do obecních zastupitelstev a třetiny senátu je tam vyšší než v předchozích letech. Podle radnic mohlo zájemce přilákat zvýšení odměn pro členy komisí. Naopak někde je mohl odradit souběh komunálních a senátních voleb. Nevyloučili ale, že v následujících hodinách se to může ještě změnit. Politické strany mohou členy komisí delegovat do zítřejších 16 hodin. V Praze dnes odpoledne na dvou místech srazila tramvaj chodce. Na Karlově náměstí se střetla se zhruba 5letou dívkou. Na Praze 15 pak srazila dívku mladší 18 let. Obě skončily se zraněními v nemocnici. Podle vedoucí zdravotnického operačního střediska Jany Poštové ale nejsou ohrožené na životě. Třípokojový byt se stává pro Slováky luxusem. Rodiny stále častěji volí skromnější bydlení. Důvodem je neustálé zdražování.
3: Viacizbové byty sa stávajú pre mnohých finančne nerostupné, hypotéky sú mimo ich možností a sen o bývaní v obľúbenej lokalite sa rozplýva. Rodiny sa uskromňujú, bývajú v menších bytoch a prispôsobujú život realite trhu. Najväčší záujem je dnes o malé a staršie byty. Najlepšie sa predávajú menšie, najmä dvojizbové, s výmerou zhruba 43 metrov štvorcových. Hlavne vo väčších mestách musí človek robiť kvôli vysokej cene kompromisy. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Kateřina Siňaková zůstává deblovou premiantkou. Česká tenistka spolu s americkou parťačkou Taylor Townsendovou porazila na US Open španělsko-americkou dvojici Bučaová-Melicharová-Martinézová 6-4 a 6-2 a slaví tak postup do semifinále. Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno s deštěm a ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku pak převážně slunečno a oblačnost a srážky se objeví až odpoledne. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů na východě. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Petr Pavel se chystá na severozápad Čech. Prezident s manželkou Evou navštíví 16. září Ústecký kraj a o den později se přesune do Karlovarského kraje. O jeho plánované cestě informovala v úterý prezidentská kancelář. Naposledy byl Pavel v Ústeckém kraji loni v říjnu, v Karlovarském kraji pak loni v listopadu. Při cestě zavítá prezidentský pár mimo jiné do strategické průmyslové zóny Triangle na Lounsku nebo do porcelánky Thun 1794 v Nové Roli na Karlovarsku. Hlava státu také vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv v Karlových Varech. Železniční most na pražské Výtoni čeká zpevňovací kůra. Některé jeho části Správa železnic provizorně vystuží uhlíkovými lamelami. Podle státního podniku jde o nejefektivnější způsob, jak na mostě přes Vltavu udržet stávající omezený provoz. V současnosti tam může vjet pouze jeden vlak, a to maximální rychlostí 20 km v hodině. Mluvčí Správy železnic Nela Frýbová říká, že práce začnou příští týden.
2: Montáž uhlíkových lamel se bude provádět zavěšeného na most. Práce pak potrvají 6 týdnů a nebudou mít vliv na železniční provoz nad rámec současných opatření.
1: Aktuální práce mají zajistit udržení provozu na pražském Výtoňském mostu minimálně do roku 2028. O finálním řešení přemostění chce Správa železnic rozhodnout ještě letos. V Kladrubech na Tachovsku zavádějí školní módu. Základní škola chce jednotným oblečením bourat sociální rozdíly. Oděv bude ale dobrovolný, jen pro ty, co ho budou chtít nosit.
3: Za myšlenkou školní módy stojí ředitelka Ilona Křížková, která je autorkou vzdělávacího projektu Dětiketa, etiketa pro děti. Právě v Kladrubech se v roce 2023 začalo jako v první škole v Česku společenské chování vyučovat, a to ve všech ročnících. Součástí módní kolekce jsou šaty, kravaty, sako, halenky, kalhoty, bílá košile a tepláky, vše s logem školy. Uniformy jsou teď vystaveny, během podzimu budou nabízeny rodičům. Zájem je hlavně na prvním stupni. Klára Fajstová, Radio Impuls, Kladruby.
1: Německo dál vojensky podporuje Ukrajinu. Naši sousedé poskytnou zemi bránící se ruské invazi potřebné střely do protivzdušných systémů Patriot. V úterý to během online schůzky takzvané kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny podle agentury Reuters oznámil německý ministr obrany Boris Pistorius. Ten uvedl, že střely PAC-2 půjdou ze zásob německé armády. Tenistka Linda Nosková na US Open končí. 21-letá wimbledonská šampionka do semifinále grandslamového turnaje nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 6-7, 6-3 a 6-7. Na newyorském dvorci Artura Eše bojovala s běloruskou tenistkou 2 hodiny a 22 minut. Rozhodující super tiebreak ztratila 7-10. Ve středu bude v Čechách zataženo až oblačno s deštěm a ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku pak převážně slunečno a oblačnost a srážky se objeví až odpoledne. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů na východě. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity.

0: Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: Česko zažilo mimořádně horký zářijový den. Teplotní rekordy pro 8. září padly na 127 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Maximální teplota dosáhla v úterý hodnoty 33,5 stupně. Zaznamenaly ji shodně jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a Dyjákovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Karlovarské hejtmanství prodloužilo omezený provoz protialkoholní záchytné stanice v Sokolově. Původně šlo o dočasné opatření během prázdnin. Vedení kraje ale rozhodlo, že bude pokračovat dál.
2: Provoz jen o víkendech měl být jen do konce srpna. Podle hejtmanství ale potrvá až do poloviny října. Kraj totiž potřebuje získat dostatek dat k definitivnímu rozhodnutí. Zařízení je dlouhodobě ztrátové a problémy, které dělají, řekněme, stálí hosté záchytky, navíc sokolovská radnice nehodlá tolerovat. K tomu, jak bude dál fungovat, se přitom musí vyjádřit také záchranka a policie. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Opuštěná nádraží na Jindřichohradecké úzkokolejce dostávají nový život. Historické železniční stanice slouží k ubytování, vzdělávání nebo se postupně mění na turistické základny. V Lovětíně se například otevřela komunitní škola a školka. Podle provozovatele úzkokolejky Alberta Fikáčka je cílem, aby celá dráha žila.
3: Teďka připravujeme projekt turistickými oddíly mládeže ve Chválkově, takže snažíme se, aby všechno bylo využité. Například jsme ještě nenašli způsob využití pro nádražní budovu velice krásnou v Kamenici nad Lipou, takže tam zatím na nápady čekáme.
1: Na obou železničních větvích úzkokolejných tratí z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a do Obrataně je 15 zastávek a 15 nádraží. Pravidelný provoz se na úzkokolejku vrátil letos po 3,5 letech. Izrael uzavře britský konzulát v Jeruzalémě, zároveň zakáže vstup do země 12 britským občanům. Podle agentury AFP to uvedl izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Rozhodnutí je reakcí na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu, které v úterý oznámili Británie a 11 dalších západních zemí. Brian Priske zůstává trenérem fotbalistů Sparty. Dánský kouč má nadále důvěru vedení klubu. Letenští nicméně kvůli špatným výsledkům v úvodu sezóny udělali změny v realizačním týmu. Ukončili spolupráci s trenérem pro standardní situace Jackem Wilsonem a vedoucím fyzické přípravy Ianem Colem. Pražský prvoligový klub to v úterý uvedl na svém webu. Sparta aktuálně prožívá jeden z nejhorších vstupů do ligové sezóny. Letenští prohráli 4 z dosavadních 7 Mikol a v neúplné tabulce se krčí na 10. místě. Ve středu bude v Čechách zataženo až oblačno s deštěm a ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku pak převážně slunečno a oblačnost a srážky se objeví až odpoledne. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů na východě. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: Petr Pavel se chystá na severozápad Čech. Prezident s manželkou Evou navštíví 16. září Ústecký kraj a o den později se přesune do Karlovarského kraje. O jeho plánované cestě informovala v úterý prezidentská kancelář. Naposledy byl Pavel v Ústeckém kraji loni v říjnu, v Karlovarském kraji pak loni v listopadu. Při cestě zavítá prezidentský pár mimo jiné do strategické průmyslové zóny Triangle na Lounsku nebo do porcelánky Thun 1794 v Nové Roli na Karlovarsku. Hlava státu také vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv v Karlových Varech. Železniční most na pražské Výtoni čeká zpevňovací kůra. Některé jeho části Správa železnic provizorně vystuží uhlíkovými lamelami. Podle státního podniku jde o nejefektivnější způsob, jak na mostě přes Vltavu udržet stávající omezený provoz. V současnosti tam může vjet pouze jeden vlak, a to maximální rychlostí 20 km v hodině. Mluvčí Správy železnic Nela Frýbová říká, že práce začnou příští týden.
2: Montáž uhlíkových lamel se bude provádět z lešení zavěšeného na most. Práce pak potrvají 6 týdnů a nebudou mít vliv na železniční provoz nad rámec současných opatření.
1: Aktuální práce mají zajistit udržení provozu na pražském Výtoňském mostu minimálně do roku 2028. O finálním řešení přemostění chce Správa železnic rozhodnout ještě letos. V Kladrubech na Tachovsku zavádějí školní módu. Základní škola chce jednotným oblečením bourat sociální rozdíly. Oděv bude ale dobrovolný, jen pro ty, co ho budou chtít nosit.
3: Za myšlenkou školní módy stojí ředitelka Ilona Křížková, která je autorkou vzdělávacího projektu Dětiketa, etiketa pro děti. Právě v Kladrubech se v roce 2023 začalo jako v první škole v Česku společenské chování vyučovat, a to ve všech ročnících. Součástí módní kolekce jsou šaty, kravaty, sako, halenky, kalhoty, bílá košile a tepláky, vše s logem školy. Uniformy jsou teď vystaveny. Během podzimu budou nabízeny rodičům. Zájem je hlavně na prvním stupni. Klára Fajstová, Radio Impuls, Kladruby.
1: Německo dál vojensky podporuje Ukrajinu. Naši sousedé poskytnou zemi bránící se ruské invazi potřebné střely do protivzdušných systémů Patriot. V úterý to během online schůzky takzvané kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny podle agentury Reuters oznámil německý ministr obrany Boris Pistorius. Ten uvedl, že střely PAC-2 půjdou ze zásob německé armády. Tenistka Linda Nosková na US Open končí. 21-letá wimbledonská šampionka do semifinále grandslamového turnaje nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce